pí, pí, pí, pí, pí. A já čtu ve slovníku česko-delfíní a hrozně moc těm dvěma závidím, protože delfín má a delfínice fí na vlnách se něžně houpají.

žabka. Její žabí pramáma. Její žabí babka. Malý žabce nadává. Moje žabí vnučko. Neskákej tak vysoko. Spadneš jako tůčko.

vezmeme. Pro jistotu držme se radši hezky při zemi. Radši hezky při zemi.

neboj, mňau, potkane nice ti, mňau, nestane své srdce klidně, otevři mě. Obložený chlebíček vezmi do svých paciček, doufám, že kila lautko milá, porostou rychle švec, než řeknu jen.

Tak čo, milí moji poslúchači, poslúchali ste dnes? A zaslúžite si rozprávku? Že nie? Aj tak ju dostanete.

Delfinima, a delfinice fina sebe pískají. Bí, bí, bí, bí, bí. A já čtu ve slovníku česko delfíním a hrozně moc těm dvěma závidím, protože delfínma a delfínice fí na vlnách se něžně houpají.

křídlech lásky se vznášela jak notové svazky. To když někdo průvan způsobí, láska začíná. 1, 2, 3, 4, 5 na doby.

když šla spolu na uvertúru. Hrála forte, ať jsou všichni vzhůru, a že jim spolu bylo prima, počase měla malá pianina.

Delfin ma, a delfinice fina sebe pískají. Pí, pí, pí, pí, pí. A já čtu ve slovníku česko delfíní a hrozně moc těm dvěma závidím, protože delfín ma a delfínice fí na vlnách se něžně houpají.